0: Vaše to rádio je namiesteno na 105 zapírka 2 FM. Užívajte so Bubamára. Vaši od najdobar sovozač.
1: Rádio Bubamára.
2: Zemio moja, ty napátená,